0: Emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný podvečer, milí poslucháči. Zo segedinského štúdia vás v materinskom jazyku víta Zenta Dožová. Začína sa dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu.

0: emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Media Duna în anul 2026. Emisiunea poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám príjemný podvečer, milí poslucháči. Zo Segedinského štúdia sa vám v materinskom jazyku hlási Zenta Dožová. Začína sa dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu.